policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán, Hurikán, Hurikán.

0: reší.
1: Haj, haj, haj, haj, zelené oreši.
0: Domy moje srdelenko, domy len poté.